to, že půjdeš za ní. Bílá místa kolem tvých uší, ty prozradí všechno. Zatím hrobník